0: kde otisknul si jen svou
1: tvář. Rádio Bonton, zprávy.
2: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další dva dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
4: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš.
2: Potvrzeno, české středohoří na severu Čech je rájem motýlů. Ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřicka, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty od 36 stupňů do 40 stupňů Celsia čekáme. Možná bude i 42. Meteorologové nevylučují v dalších dnech další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne bude i 36 stupňů na jihovýchodní Moravě až 39. No a 30 bude dokonce i na horách v 1000 metrech. A čekáme jen málo mraků a skoro žádný déšť. Téměř 60% útrat za potraviny, za jídlo a pití a taky drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body víc než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíc z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu říká.
2: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
1: Teď z hudebního světa. Už víme, kdy bude pohřeb Glena Hansarda. Irský zpěvák, kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě na motorce v severním Dublinu. V Irsku byl mu 56 let. Na facebookové stránce Hansarda je prohlášení, pod kterým je podepsaná jeho rodina, která je hluboce dojata projevem lásky a podpory lidí z celého světa. Děkuji všem za sdílení vzpomínek. Glenův pohřeb se bude konat v úterý 4. srpna od 1:30 odpoledne v katedrále svatého Patrika v irském Dublinu. Před katedrálou bude nainstalovaná aparatura, ale rodina doporučuje sledovat všechno přes internet na webových stránkách. Děkuji za květiny, které ale lidé nemají nosit. Heřmanův městec na Chrudimsku se rozhodl vytlačit z náměstí autobusy. Ty prý jen jezdí vzhled centra města.
3: Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je tady nově k dispozici plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které prý kazí vzhled centra, ale také omezí zbytečné přesuny autobusu mezi terminálem a centrem města. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci. Oldřich Tamáš.
1: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informují Severočeši na webu Litvínova. Asistenty v klubu, které uhájil extraligovou příslušnost baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.

lež smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
1: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další dva dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
2: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš.
0: Potvrzeno, české středohoří na severu Čech je rájem motýlů. Ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřická, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

podívej se mi do očí. Naposled buď chlap,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na začátku dalšího letního týdne se vrací i saharské počasí. Teploty od 36 stupňů do 40 stupňů Celsia čekáme. Možná bude i 42. Meteorologové nevylučují v dalších dnech další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne bude i 36 stupňů na jihovýchodní Moravě až 39. No a 30 bude dokonce i na horách v 1000 metrech. A čekáme jen málo mraků a skoro žádný déšť. Téměř 60% útrat za potraviny, za jídlo a pití a taky drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body víc než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíc z celé Evropy. Podobně jsou na tom už jenom Dánové, Slováci a Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu říká.
2: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
1: Teď z hudebního světa. Už víme, kdy bude pohřeb Glena Hansarda. Irský zpěvák, kytarista a skladatel zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě na motorce v severním Dublinu v Irsku. Byl mu 56 let. Na facebookové stránce Hansarda je prohlášení, pod kterým je podepsaná jeho rodina, která je hluboce dojata projevem lásky a podpory lidí z celého světa. Děkuji všem za sdílení vzpomínek. Glenův pohřeb se bude konat v úterý 4. srpna od 1:30 odpoledne v katedrále svatého Patrika v irském Dublinu. Před katedrálou bude nainstalovaná aparatura, ale rodina doporučuje sledovat všechno přes internet na webových stránkách. Děkuji za květiny, které ale lidé nemají nosit. Heřmanův městec na Chrudimsku se rozhodl vytlačit z náměstí autobusy. Ty prý jen jezdí vzhled centra města.
3: Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je tady nově k dispozici plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které prý kazí vzhled centra, ale také omezí zbytečné přesuny autobusu mezi terminálem a centrem města. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci. Oldřich Tamáš.
1: Robert Reichl povede do nové sezony Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informují Severočeši na webu Litvínova. Asistenty v klubu, které uhájil extraligovou příslušnost baráži s Jihlavou, jsou Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další dva dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale pod vodem.
3: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš.
1: Potvrzeno, české středohoří na severu Čech je rájem motýlů. Ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřicka, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochovat.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schoře.

Jak splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: Rádio Bonton.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k tebe.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Volená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici na Bulovce, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z africké Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v Kochově institutu v německém Berlíně. Prověřoval celou škálu většinu tropických nemocí, včetně eboli. Žena i dál zůstává v péči lékařů, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hekři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně další dva dny. Státní zdravotní ústav je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v České republice. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky třeba nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala v úterý také městská síť ve městě Šumperk na severu Moravy. Chod úřadu tak byl omezen. Hlavně na Moravě vznikají další samoobsluhy bez prodavaček, otevřené kdykoliv non-stop. Lidé se dovnitř dostanou i v noci prostřednictvím speciálních kartiček nebo aplikace v mobilním telefonu. Všude jsou kamery a samoobslužné pokladny. A třeba v novém obchodě v Lechoticích na Kroměřížsku teď pomáhá nakupujícím i umělá inteligence. Ta s vámi bude mluvit třeba přes reproduktory v obchodech. Tyto prodejny jsou řešením třeba zaniklých vesnických obchůdků, které se často nevyplácely. Těch v Česku jen za poslední roky skončily desítky. Východočeský Hradec Králové zaplavili letáky, které nabízejí skupinovou slevu na žaluzie a rolety. Akce, která přišla s druhou vlnou veder, je podle renomovaných firm ale podvodem.
4: Zavedená společnost, která má podobný název jako ten uvedený na letácích, varuje, že jde o podvodníky. Ti podle ní vybírají zálohy a pak už nekomunikují. Letáky s výrazným slovem upozornění jsou nalepené na vchodových dveřích většiny paneláků v krajském městě. Policie tady sice zatím žádné oznámení neeviduje, přesto nabádá k maximální obezřetnosti a u podvedených doporučuje případ oznámit. Lidem by ve výběru mohlo pomoci ověření identifikačního čísla, takzvaného IČA. Oldřich Tamáš.
2: Potvrzeno, české středohoří na severu Čech je rájem motýlů. Ukázal to monitoring přírodovědců. Na některých kopcích Lounska, Litoměřicka, ale i Děčínska nebo Českolipska žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200 druhů motýlů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Vždy už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

sama. Seber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

ama. U sebe rasi to sama. Přeber si to sama. Radio Bonton.

0: Tak tohle to už je Petr Kolář, kterého slyšíte v první hodince ranního bontonu. Zaspívá taky Dan Bárta. No a těšit se můžete i na Kylie Minogue.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Aktuálně máme v Praze na Hagiboru slunečno, jsem tam nějaký ten mráček a 19 stupňů Celsia. Pondělí bude jasné až polojasné, odpoledne se bude místy tvořit oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes mezi 31 a 35.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, je tu nový týden a také první srpnové pondělí. Jsme za polovinou prázdnin, ale také nám zbývá 150 dnů do Silvestra. No, taková malá bilance. Tedy jsme si ujasnili, v jaké fázi roku 2026 se nacházíme a mě nic nebrání odstartovat ranní bonton, ve kterém se za chvíli podíváme mimo jiné do filmu Limonádový Joe a nepkoňská opera, který měl premiéru před 62 lety. Neuvěřitelné, se sbíral tehdy mnoho světových filmových cen. Muzikou doplníme dopolední klídek a pohodu, za chvíli třeba Marek Ztracený a nebo German Jackson. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Vaška Tiffany, právě teď na Rádio Bonton. Jste svědky ranního Bontonu? Ano, je to tak, už přesně ve 12 minut po 8 hodině. No a my se pojďme podívat, jak to tenkrát bylo a co se stalo. Je tu návrat do historie se 3. srpnem. Tak v roce 1492 Krištof Kolumbus vyplul z jeho španělského přístavu Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu. V roce 1778 bylo v Miláně otevřeno slavné divadlo La Scala. No a pojďme na narozeniny. Dnes je to 101 let, co se v Ostravě narodil herec a zpěvák Karel Fiala. Proslavil se rolí limonádového Joa ve stejnojmenné filmové parodii na westerny z roku 1964. Mistr, můj jmenovec, nás opustil před 6 lety ve věku 95 let.
1: Žádal jsem o sklenici kolalukový limonády.
2: A což raději jednu trigger whisky na účet domu.
1: Děkuji. Strením se zásadně lihovím. Alkohol nikdy nebyl přítelem pistolníka. Podlamuje tělesný organismus vůbec a přesné míření zvláště.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: No, tak pojďme dál. Záletný Jožin Uherčík ze seriálu Velké sedlo, tedy herec Vítězslav Jandák, má dnes 79. narozeniny. Počátkem nového tisíciletí působil co by ministr kultury. Operní pěvec a bývalý manžel zpěvačky Hany Zagorové Štefan Margita je dnes 70-letý. Mimo jiné působil na scénách světových operních domů v milánské La Scale, londýnské Covent Garden anebo v newyorské metropolitní opeře. No a 63 svíček na dortu dnes sfoukne kytarista a zpěvák legendy jménem Metallica James Hetfield. Na černém albu se objevila píseň Nothing Else Matters, kterou složil Hetfield pro svoji manželku a nechtěl tuto píseň dát kapele k dispozici. Prý je moc osobní. Zlom ale přišel, když tuhle tu píseň poprvé slyšel bubeník Lars, který Jamesovi vymluvil úmysl držet píseň v soukromí, aniž by ji kdokoliv znal. Tak tady si ji připomeneme. Nothing Else Matters na Bontonu.

0: Tohle byl Petr Kolář ve vysílání ranního pontonu. Je ráno, a tak ten čas je docela důležitý. Řeknu vám, že 8 hodin 21 půl minuty. Pojďme se podívat na jmeniny. Miluše je ženské křestní jméno slovanského původu, které znamená milá, milovaná nebo příjemná. Vzniklo pravděpodobně z domácké podoby jména Miloslava a... To znamená, že dneska Miluška má dneska svátek. Psí krasavec jménem Lesan má zase svátek psí. Čičina Mandy si zaslouží trošku více pozornosti, má dnes jmeniny kočičí. A propo, věděli jste, že existuje přes 70 uznávaných plemen domácích koček, například britská, maňská mívalí, anebo perská kočka. A mezi divokými zvířátky pak rozeznáváme zhruba 40 různých druhů kočkovitých šelem, jako je třeba lev, tygr a nebo rys. Tak, trošku vlastivědy, ale každopádně oslavenců všecko nejlepší. Svátek bývá jenom jednou za rok, tak proč si ho neužít? Posílám další muziku, David Dale a taky Spaňa a Call Me.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Čas letí mílovými kroky 8:31. Vy posloucháte ranní Bonton s datem 3. srpna. Milan vám přeje krásné, dobré dopoledne. Bude zase vedro, a to až extrémní. Proto musíme, přátelé, dodržovat pitný režim. No ale co se stane, když to přeženeme, že? Tak tedy nahlédneme za chvíli do slovníku naší bohaté češtiny, který nám jaksi ukáže žebříček společenského znavení. Víc neprozradím za chvíli. Jenom muzika Dan Barta anebo Kylie Minogue a I Should Be So Lucky. No a taky nejnovější zprávy.
1: Radio Bonton zprávy.
2: Dobré ráno, přeje ze studia Rádia Bonton i Láďa Jakub. Máme pondělí 3. srpna a v Polsku a Německu museli zavřít některé pláže u Baltského moře. Jsou v nich totiž bakterie z fekálií. Týkat se to má konkrétně 5 úseků pláže u města Darlovo a 2 úseků pláže u Gdaňského Března. Podle Rádia Gdaňsk se zvýšené množství bakterií objevilo i v jezerech Ostřické a Juno nedaleko Gdaňsku. Potíže se ale netýkají jen Polska. Pláže se kvůli bakterii E. coli uzavíraly i v Německu. Podle webu OZ Zeitung se bakterie rozmnožila v zátoce Salzhaf u vesnice Rogov. Ještě vážnější problém ale představují bakterie z rodu Vibrio. Ty už letos u našich západních sousedů připravili oživat 2 lidi. Mitteldeutscher Rundfunk MDR informoval, že kvůli nim tamní Leibnizův institut testuje systém včasného varování, který má na jejich zvýšenou koncentraci v Baltu upozornit. Podvodníci vydávající se za českou policii nabízejí slevy na pokuty. Překročili jste rychlost, ale když zaplatíte hned, dostanete 50% slevu na pokutu. To vám často napíšou, ale ve skutečnosti jde o další trik takzvaných kybršmejdů. Upozornili na to Novinky. Cílem není vyřešit pokutu, kterou jste často ani nespáchali. Záměr je dostat vás na podvodný web a získat vaše osobní údaje. Ještě ze sportu. Fotbalisti Hradce Králové ve 2. kole 1. ligy remizovali na hřišti Bohemians 19-5 bez branek. Východu Češi před čtvrtečním domácím zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezóně. Ve 4. utkání po letní pauze nicméně poprvé nezvítězili. Po triumfu 2-1 v úvodním kole nad Pardubicemi mají v tabulce 4 body. Pražané po prohře 1-3 v Teplicích bodovali poprvé v ročníku. A ještě jednou větou o počasí. Dnes bude zase horko a dusno, s teplotami nejčastěji do 36 stupňů. Na jihovýchodní Moravě až 39. Pozorní buďte řidiči na D8 za Novou Vsí na Mělnicku s Ústí nad Labem na Prahu. Kolona je na 30 minut od 19. kilometru. A na silnici 16 už jsou taky kolony před D8 ve směru od Mělníka i od Slaného na Kladensku. Omezení je i na objížďce dálnice na silnici číslo 608. A ještě československá D2 od Bratislavy na Brno. Kamiony se štosují od kilometru 8 a 43, to je spojnice Brna a Svitav před Letovicemi a u Černé hory se nám to štosuje. Tak přejeme pevné nervy, třeba ve společnosti Rádia Bonton, pokračuje Milan Fiala.

Dan Bárta, píseň Hraboše na vlnách Rádia Bonton. 8 hodin 40 minut. No a přátelé, dnes má být zase přes 30 stupňů. No a tak je nezbytné dodržovat pitný režim, ale pozor, abychom to trošku nepřehnali. No a tak jsem se tak trošku zamyslel a podíval se vlastně, jak je ta čeština bohatá. Stav opilosti a kreativní způsoby pojmenování jsou tady. Tak třeba zlitý jako doga, což je stav, kdy i ta doga vypadá střízlivější než vy. Být opilý jako dělo, nespochybně.

Velmi opilý, ale stále s odhodláním pokračovat. Když se řekne, že je někdo na mol, tak to je stupeň, kdy usínáte u baru a nerozlišujete noc a den. Máme tu krásný výraz našrot, což je totální demolice, kdy koordinace a důstojnost odcházejí ruku v ruce. No a na plech, když jsme na plech, tak to je finální fáze, kdy už jen tiše odpočíváte pod stolem. No tak přátelé, aby to takhle nedopadlo, pijte vždy s mírou, třeba s kamarádem Mirkem, no však vy víte, jak to myslím. Každopádně ten pitný režim samozřejmě nesmíme podceňovat, sluneční brýle a taky nejlépe nějaký ten sluneční klobouček a tak dále a taky se mazat, myslím zvenku. Ne zevnitř, to už jsme probrali. Pojďme na další muziku za chvíli. Václav Neckář anebo Enigma.

0: To už je Rady Kirken, které si pustíme v druhé hodince ranního bontonu. Bude to taky Palo Habera. A nebo skvělý Phil Collins.
1: Radio Bonton počasí.
0: No tak aktuálně to počasí nám přeje, co si budeme říkat. Dnes by se mohly odpoledne vyskytnout nějaké přehánky či deště s teplotami 31 až 35 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Je tu druhá hodinka ranního Bontonu. Co nás čeká, to nás rozhodně nemine. Kolem 20. minuty nebude chybět rubrika Žít podle počasí, kde nám meteoroložka Dagmar Honcová ozřejmí, jak to bude v nejbližších dnech s těmi teplotami. No a potom se také podíváme za komisařem Molénem, který jak si se objevil už před mnoha lety, má výročí. Všechno se dozvíte včas. Z muziky třeba Albano a Romina Powery a Feličeta. Tak si to užijte.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Posloucháte Rádio Bonton, 9 hodin 10 minut. Přátelé, ten čas letí při pondělku úplně neskutečně. Já doufám, že to máte taky takhle. Pokud jste v zaměstnání, tak aby nám to co nejrychleji uběhlo, co si budeme říkat. No pokud máte dovolenou, tak to už je na vás, jak s ní naložíte. No my se pojďme podívat do Paříže, přátelé. Ano, seriál o neortodoxním pařížském komisaři Moulinovi, který se na francouzských obrazovkách poprvé objevil před 50 lety. Patřil k nemnoha západním detektivkám, které vysílala i naše tehdy československá televize. Policista stvárněný zprvu nepříliš známým hercem Yvesem Renierem, kterého mají naše diváci neodmyslitelně spjatého s hlasem Miroslava Moravce, se ve vysílání objevil dokonce pouhé 3 roky po premiéře ve Francii. No, jak to tam všecko bylo? No, nakonec bylo natočeno 70 dílů v 8 řadách a poslední epizoda česky nazvaná Přehmat byla odvysílána v roce 2008. No nicméně, komisař Moulin má právě dnes 50-leté výročí. No, takže pokud milujete tyhle ty detektivky, můžete si to tak jaksi srovnat, oslavit třeba. Každopádně tyhle detektivky, na to se dalo dívat, co si budeme říkat. No a pomyslně, jak si v té Francii ještě zůstaneme, protože na pořadu písní je tady Céline Dion, která sice je Kanaďanka, ale je z francouzského Quebecu, tak tedy troška Francie pokračuje. Céline Dion na Bontonu.

0: Trkotal tady Diana na vlnách Rádia Bonton. 9 hodin 19 minut před námi do půl Pink anebo Meky Žbirka, ale taky si dáme naši pravidelnou rubriku
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobrý den, s počátkem nového týdne přichází další vlna veder. Od pondělí až do středy v odpoledních maximech bude rtuť teploměru atakovat hranici 40 stupňů Celsia. A tentokrát je jasné, že ty nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě. Mimochodem, bylo by to poprvé, kdy na Moravě padlo 40 stupňů Celsia. Připisovat ale budeme četné tabulky teplotních rekordů na většině našeho území. Už dnešní nejvyšší odpolední teploty se v Čechách zastaví od 31 do 36 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to budou a teploty až na 39 stupních. A zatímco je ráno jasné až polojasné, tak odpoledne bude ojediněle přibývat kupovitá oblačnost, ze které mohou vypadávat jak přehánky, tak také bouřky. A bouřky budou doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě až 20 litrů na metr čtvereční.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: zpěvačka Pinka Whatabour.
1: A s 9 hodin 9 a 20 minut je to tam na spadnutí. Každopádně za chvíli si dáme další muziku a taky si objasníme, co to znamená být v polovině prázdnin. No, už jsme lehce za polovinou, takže to probereme za malou chviličku. Teď ale zprávy s Láďou Jakubem.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Dobré dopoledne z Bontonu, přeje i Láďa. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí LGBTQ+, bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Policie bude v pohotovosti. A německá policie dnes zahajuje týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC mezi nimi ale nejsou dva naši sousedé, tedy Sasko a Bavorsko. A na začátku dalšího letního týdne se vrátí i saharské počasí. Teploty od 36 do 40 stupňů, možná bude i 42. Meteorologové nevylučují další teplotní rekordy. Už během pondělního odpoledne bude minimálně 36. 30 bude i na horách, na Šumavě a nebo v Krušných horách. Čekáme jen málo mraku a skoro žádný déšť. No, České Budějovice tam dneska naměří 35, v Táboře bude 36, v Mladé Boleslavi 37. V Ústí nad Labem i České Lípě taky 36. Tolik další informace z Bontonu, vysílá Milan Fiala.
0: Tak, já Láďovi díky za slovo. Nálada je výborná na Bontonu.

0: A to hned. No, Palo Havera, je to po hvězdách na vlnách Radia Ponton. 9:39. Milan s vámi ještě do 10 hodin. Samozřejmě potom přijdou písničky na přání s Danem. Trošku to předbíhám. Každopádně v kalendáři máme 3. srpna, to znamená, že jsme lehce za polovinou prázdnin. No a to znamená, že uplynula přesně polovina letního volna, konec července, máme tu začátek srpna. No a zbývá stejná doba do návratu do školy. Takže přátelé, je to čas pro bilancování, odpočinek i plánování zbytku léta. No, poslední šance stihnout plány, které se dosud odkládaly, je tady. No a mě zaujmulo to, že konec prázdnin bývá pro děti psychicky náročný. No, jsme tedy v půlce, ale je důležité se prý vyhnout větám, které zvyšují stres dětí. Tak pozor na věty typu však tě ta legrace v září přejde, anebo už ti končí bezstarostný život, anebo už ti zbývá jen pár dnů svobody a podobně. Takže přátelé, pokud nechcete své robátka, děťátka přivést jaksi na pokraji psychického zhroucení, tyto věty zatím vynechte, ano? Budeme si hrát za chvíli třeba Gypsy Kings, Volare, budou tu Činasky, anebo Phil Collins.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: 9.59, dámy a pánové, bylo mi ctí a národním svátkem, doufám, že jste si i ten ranní bonton užili, já se budu těšit zítra v 8 hodin, loučí se Milan Fiala a se mnou ve studiu nikdo jiný než sám velký vezír, tedy Dan Kostka.
1: Říkáš to špatně, Milane. Dneska to říkáš špatně.
0: Zase?
1: Dneska jsi měl říct sám rudý gentleman.
0: No jo, náčelník kapačů.
1: Ano, přesně tak. Byl jsem na jihu Čech, putlal jsem si tam svoje autíčko na zahrádce.
0: Já jsem koukal, že jsi z toho tak nějak červená.
1: Ale oni byli trošku mraky, jako jsem si říkal, to může být úplně v pohodě tohle. Ne, nebylo to v pohodě. Já jsem normálně opravdu rudý jak gentleman, jak tady ta rudá, která nám svítí, když vytáhneme mikrofon a ona říká, pozor, mluvíte.
0: Ano, takže ano, no tak to víš, jako to slunce je nebezpečné.
1: Hele, jsem rád, že nedělám v televizi, ale v rádiu. Tady je to ještě
0: vidíš
1: v pohodě.
0: Vidíš to. Já jsem si takhle zádíčka lehce načnul, protože jsem taky se byl koupat na Orlíku, no fantastický koupání, no, ale je tam to strašně málo vody, ani parníky tam nejezdí, tam tak minus 10 metrů. Takže je to už jenom takový horský výstup a sestup k té vodě.
1: Takže oba dva přismažení malinko
0: no,
1: dneska.
0: No, zlehce, zlehka.
1: Já teda stěžka. Ale písničky na přání to doufejme neovlivní, protože na ty půjdeme právě teď. Tak Milane, hezký den ti přeju, bude pařák, užij si to, ahoj.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: No a přátelé, kamarádi, my pojďme na to, už za chvilku jsou tady vaše první SMSky, které už teď píšete na 736-30888. Psát můžete klidně také na náš Facebook a Instagram, nezapomeňte na to. V každém případě, než začneme plnit přání vám všem, kteří už teď přemýšlíte, pro koho to bude, mám tady také Miluši, která dnes slaví svůj svátek, takže milé dámy tohoto jména, vám přeju všechno nejlepší a posílám tu úplně první písničku. Tady už je Robinson Jirka Korn.

No co bude pak, co bude teď? Tak to byli Krištof na vlnách Rádia Bonton. Ovšem teď už jsou tady vaše první SMSky dnešních písničkových přání s datem 3. srpna. Píšete například ahoj, dnes po týdnu v Itálii poprosím o Abu a písničku Mamma Mia. Dovolená utekla podezřele rychle. Pane Bože, jak já s vámi soucítím, tak taková malá náplast na ten návrat do toho normálního života právě teď ABBA pro vás na Bontonu, tak ať se vám líbí a doufám, že vám to alespoň malinko pomůže.

To byly Šrouby do hlavy a s nimi Lucie na vlnách Rádia Bunton. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. Mám tady jednu SMSku, tu prostě musím dát. Hodně mě pobavila, protože píšete krásný vstup do toho nového týdne, přeje Vašek a Michal. Věnuješ si od nás písničku od těžkýho pokondra Vinetu? Pamatuj, že slunko je pěkná svině. Já to prostě říct musel, nebo spíš přečíst musel. No pánové, já si to už pamatovat asi budu a musím vám říct, že dneska jsem opravdu, jak se to řekne, vinetuovatější než Vinetu po tom víkendu, který jsem na tom slunci vstrávil. Takže těžkýho pokontra si dáváme právě teď, pánové, samozřejmě i pro vás, pro Vaška a pro Michala na vlnách Rádia Bonton. Tak pojďme na to.

je teda prima kus, a má i vkus. Na ohništi peče špek, šaman namíchá lek, lisohlávky, co nasušil,

0: Tart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: naší ulici.
1: Na rádiu Bonton zpíval Voxel a já mám pro vás vaše další zprávy v dnešních písničkách na přání. Píšete, přeji krásné pondělní dopoledne. Chtěla bych nechat zahrát Davida Dale a písničku Počítám. No a bylo by to poděkování za úžasné narosky a za krásný víkend. No a bylo by to jen tak pro radost a pro fans Davida. Jo a už se těším na zámek Líčno, který je už tento pátek. Děkuji, tak tohle píše Jarka. Tak milá Jarko, je paráda, že jste si ten víkend tak perfektně užívala. No a teď už taková malinkatá vzpomínka na to, co vás možná potkalo a co vás hlavně v pátek ještě potká. Tady už je David Dale.

Na Rádiu Bonton dospívala Tina Turner. Já vás zdravím, přeju vám krásné pondělní dopoledne. Pro koho dalšího budeme hrát? Píšete dobrý den, Dane. Mohu poprosit o písničku Růže od Lucky Vondráčkové. Moc děkuji. Napsal nám Jarda, tak milý Jardo, vaše písnička je připravená, tak krásný vstup do toho nového pracovního týdne vám přeju. Tak tady máte

To byly Alphaville na Bontonu, s vámi jsou také pondělně vyladěné písničky na vaše přání. Já vás zdravím, přeju vám hezké dopoledne. Vy píšete, prosili bychom zahrát písničku Hungry Eyes od Erika Carna. Děkujeme a přejeme vám i všem posluchačům hezký a pohodový den. Napsala nám Marie s Karlem. Tak přátelé, díky za zprávu, i vás zdravím, přeju vám krásné pondělí. No a právě pro vás teď kousek toho hříšného tance Erik Carmen na Bontonu.

Na rádiu Bonton právě teď dospívala Jana Kirchner. Krásné pondělní dopoledne vám všem, milí bontoňáci, přeju. Tak pojďme, koukám na velkou obrovskou oslavu a životní událost. Píšete, zahrajte prosím písničku naší dceři Nikole Krpcové k životnímu jubilu 20 let. Niky, ať jsi obklopená jen pozitivními lidmi, ať jsi zdravá, usměvavá, máš fajn pracovní kolegy, baví tě muzika a máš stále kladný vztah pomáhat lidem a krásný vztah ke zvířatům. Krásné narozeniny přejí rodiče, sestra Kristýna, babičky a mopsík Tobísek. Zahrajte prosím slzu a písničku Fotky. Děkuji, tak tohle píše za všechny maminka. Takže milá Niklo, za celé rádio Bonton i já, dovolte, abych vám popřál jen a jen to nejlepší, hlavně hodně toho zdravíčka, co si budem povídat. No a teď už na Bontonu k vašim oslavám také slza a fotky. Tak tady je máte.

To byla Slza na Bontonu, za chvilku je tady 11. hodina, pojďme ještě honem rychle na jedno hudební přání. Píšete, milé Rádio Bonton, zahrajte prosím pro moji mamku něco od italské zpěvačky Gianni Nannini. Má jí moc ráda, děkuje Slávek, takže Slávku, já zdravím nejen vás, ale hlavně vaší mamču. No a Bello Impossibile právě teď na Bontonu, tak ať se vám líbí.

0: Bradžiana na nyní na vlnách rádia Bunton, 3 minutky po 11. hodině. Helena Vondráčková už je připravená. V další hodince zapěje také pěvec Marek Ztracený. A mám pro vás Bonnie M. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a také Miluška, která dnes slaví svůj svátek, právě na ní se už za malou chvíli podíváme do té doby s další muzikou, například Iveta Bartošová.

byli Bonnie M na Bontonu. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. Dnes máme 3. srpna. Miloše slaví svůj svátek. Jaké vlastně jsou? Tak jak jsem zjistil, tady podle hvězd nesnášejí prý povrchní vztahy. No a proto mívají celkem málo přátelů. Jsou velmi inteligentní a tlachání o ničem, tak to je prostě nebaví. Spíše rádi proniknou do určitých tajů složitějších dějů. Jinak pokud si někoho opravdu oblíbí, bývají mu prý věrné až za hrob. Tak ještě jednou za celé Rádio Monton přeju všechno nejlepší k svátku. Jak to vypadá s dopravou, tak na to se podíváme už za několik málo minut. Do té doby další muzika, třeba Bonnie Bianco a s ní Pierre Kozo, a nebo Marek Ztracený.

0: Posloucháte Rádio Bonton, půl minutka a je půl dvanácté. Teď už vyrážíme na kontrolu hlavních tahů.
1: Rádio Bonton, doprava.
2: Dálnice D52 ve směru z Břeclavi na Brno je na 23. kilometru z důvodu došetřování sobotní nehody zcela uzavřena. Doprava je odklaněna po objízdné trase. Pozor si dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Na 2. kilometru došetřuje policie nehodu dvou osobních vozidel. Počítit tady se zdržením okolo 10 minut. A 10 minut se zdržíte na dálnici D10 ve směru na Prahu z důvodu prací na silnici mezi 41. a 38. kilometrem, kde silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Petro, díky za dopravní info, bontoňáci, vyjezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám muziku za chvíli třeba Sebastian, také Chris DeBerg, anebo MiG-21.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Tak to byl Sebastián na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, hezké pondělní dopoledne vám všem přeju. Tak dnes 3. srpna Miluše slaví svátek, tak nezapomeňte popřát, pokud nějakou Milušku máte ve svém okolí. Narozeniny ty má třeba herec Vítězslav Jandák, tak i tam přejeme samozřejmě jen a jen to nejlepší. No a do 12. hodiny mám pro vás další skvělou muziku. Za chvíli to bude třeba Michal David, také Helena Vondráčková, anebo právě teď na Bontonu Elton John.

0: Na rádiu Bonton dospíval Michael Jackson. Krásný den vám všem přeju, Mňága až Djorb, tak to bude další muzika. A to už se bavíme o té muzice po 12. hodině na vlnách rádia Bonton. Jinak Mňágu skvěle doplní také činasky. Řekni mi, lásko, co po nás zůstane. A Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. To bude toto Kotúňo. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra jasno až polojasno v Čechách. Později čekáme místy přeháňky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Ojediněle mohou být i celkem silné, tak raději buďte připraveni. Ale čeká nás, přátelé, také peklo. Nejvyšší denní teploty 34 až 39, na jihu Moravy výjimečně až 40 stupňů Celsia. Tak takové to bude.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už odbyla 12. hodina, takže dobrou chuť k vašemu pondělnímu obědu přeju a posílám Madonu.

0: Toto Cotugno Ital Jacopo Leno na vlnách Rádia Montoni. Já vám přeju hezký den. V pondělí 3. srpna koukám, že kyberšmejdi opět úřadují. Tak například podvodníci, vydávající se za českou policii, teď nově nabízejí slevy na pokuty. Ano, je to tak, překročili jste rychlost, ale když zaplatíte hned, dostanete 50% slevu na pokutu. Tak to vám často napíšou. Ve skutečnosti jde ovšem o další trik kyberšmejdů. Cílem není vyřešit samozřejmě vaši pokutu, kterou jste často ani nespáchali. Záměr je opět stejný, dostat se s vámi na podvodní web, no a získat vaše osobní údaje, tak prosím, buďte velmi, velmi obezřetní. Já mrknu na to, jak to vypadá teď na cestách, tam nám trošku bouráte, už za chvilku se podíváme na to podrobněji. V každém případě, než se mrkneme na cesty, mám pro vás také další muziku, bude to třeba Karel Gott a budou také YouTube na Bontonu, tak zůstaňte s námi.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: si budeme povídat irské legendy, tak to byly U2 na vlnách Rádia Bonton jednu minutu před půl jednou. Jakže to vypadá s dopravou, ptáte se, tak pojďme se na to podívat.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Začínáme problémem na dálnici D0, tady pozor na exitu 28, kde se právě teď řeší nehoda nákladního vozidla s osobním. Bouralo se také v Praze v ulici Zborovská, kde jsou v sobě dva osobáky, no a ještě Liberec ulice Uralská, i tady dvě osobní vozidla, která havarovala. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a muzika. Za chvíli to bude třeba Divokej Bill, budou také Wem, anebo Činasky.

Zdravím vás, bontoňáci, právě teď u nás Divoký Bill a jejich pocit. My ovšem jedeme dál a od těch, jak to říct, tuzemských festivalových králů se teď přesuneme k opravdové světové extra třídě. Právě teď na rádiu Bonton britská ikona Annie Lennox, ovšem po ní také třeba Standa Hložek, Linda Finková, Pavel Noha, anebo Robbie Williams. Tak zůstaňte s námi.

0: V lehce houpavém rytmu s kapelou Big Mountain jsme se dostali až ke 13. hodině. Já vás zdravím, přeju vám hezké pondělní odpoledne s další výbornou muzikou. Za chvíli to bude třeba Marika Gombitová, kdo vám bude zpívat. Se svojí jelení grupou se dostaví také Jindra Polák. No a přidává se i Nick Cayman. A to už bude zase parádní tančírna na Bontonu. Tak tedy hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra jasno až polojasno v Čechách, pravda, později čekáme místy přehánky nebo i bouřky, ojediněle mohou být i silné. No a nejvyšší denní teploty pekelné, 34 až 39 na jihu Moravy, výjimečně až 40 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už nám odbyla 13. hodina, a my společně jdeme dál pondělním odpolednem. Za malou chvíli si odskočíme do kina, no a teď už za další muzikou. Tady je Fronzgal.

0: Na Rádiu Bonton zpívala Marika Gombitová. Já vás zdravím, přeju vám hezké pondělí. Mimochodem, česká kinematografie opět slaví úspěchy, například komedie Pět švestek, tedy 11. celovečerní film režiséra a scenáristy Jana Svěráka. Na podzim vstoupí také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde o čtvrtý český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky podařilo ve větším měřítku dostat právě do britských kin. Tak obrovská gratulace samozřejmě. No a také další muzika. Za chvíli Izrael Iskama Kivo Ole. Také budou Naturál a chystám i další dopravní informace. Takže zůstaňte s námi.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Tak to byly Natura na Botonu, my poskočíme k dopravě, jak to teď aktuálně na cestách vypadá.
1: Rádio Boton, doprava.
0: Problémy máme například na dálnici D11, tady pozor, mezi 14. a 15. a 15. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Pravý jízdní pruh tady blokuje havárka dodávky. Bouralo se také v Praze v ulici Ve Stínu, tady jsou v sobě dva osobáky, no a míříme ještě do Žatce na Lounsku v ulici Masarykova. Havaroval osobák s dodávkou, tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. A posílám také další muziku, za chvíli to budou třeba Boston, také Olympic a nebo Nelly Furtado.

Krásné pondělní odpoledne, vážení bontoňáci, 13 hodin tomu 37 minut, tak to je aktuální čas. Já vám přeju hezký den s Miluškou v čele. Právě Miluše dnes slaví svůj svátek. Kromě toho slavíme také Národní den vodního melounu, anebo den úklidu podlah. Tak co si vyberete pro oslavy? Řekl bych, že jednička dneska 100% vítězí. V každém případě já mám pro vás také další muziku do 14. hodiny. Třeba kapela Jelen, budou také Petr Boys, anebo Petr Kotval.

0: Skupina Turbo na vlnách Rádia Bunton přesně úderem 14. hodiny. Já vám přeju hezké odpoledne. Už za chvíli s další muzikou odpolední svačinka Jiřího Schillingera. Zastaví se za námi také Adam Ďurica. A nebo Kim Wilde. Tak tedy hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a to zítřejší pravda zřejmě pekelné počasí už za malou chvíli malinko podrobněji zkoukneme s Dagmar Honcovou, která už připravuje naprosto čerstvé informace k tomu zítřejšímu dni. No všem do té doby máme dost času na další skvělou muziku. Například teď už jsou to Chris Norman a Suzy Quattro.

0: Jsem Radio Bonton, dívčí kapel The Bengals. Já vás zdravím, přeju vám krásný pondělní den. Pojďme s Dášou na počasí.
1: Žít podle počasí na Radio Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. V úterý očekáváme ty nejvyšší teploty z celého týdne. Na Moravě a ve Slezsku budou atakovat hranici 40 stupňů Celsia, ale i na zbytku zemí bude pořádně horko, 35 až 39 stupňů. A zatímco ráno a dopoledne bude převládat jasno nebo polojasno, tak odpoledne bude docházet k přibývání kupovité oblačnosti, ojediněle se budou vyskytovat dešťové přehánky nebo také bouřky. Bouřky budou doprovázet jak se sílením větru, tak také přívalovým deštěm o intenzitě kolem 20 litrů na metr čtvereční. Naši pocitovou teplotu potom velmi výrazně bude zvyšovat i vlhkost vzduchu. Tak se na to připravte.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Později už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: To byla Dobrota, panečku. S Jirkou Šalingrem jsme zaspívali, pojedli, no teď už pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A začínáme na dálnici D11. Stále tady počítejte s velkým problémem mezi 14. a 5. až 15. kilometrem ve směru na Hradec Králové, kde havarovala dodávka. Tvoří se tady opravdu dlouhé kolony a vy si tady v nich parádně užijete, tak hlavně pevné nervy, pokud v nich stojíte. Pojďme dál do Prahy, do ulice Průmyslová. Tady havaroval osobák s nákladňákem, no a Tábor, ulice Soběslavská a dva osobáky v sobě. Tak jezděte opatrně a vám všem přeju šťastnou cestu. No a jakže bude vypadat další muzika? O ní se postará třeba Anna K., budou také Modern Talking, a nebo teď už Adam Ďurica.

Zatancuj si so mnou á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Takové velmi příjemné osvěžení to bylo, řekl bych, v těchto horkých parných dnech prokřehlá Anaka na vlnách Rádia Bonton. My se blížíme k 15. hodině, na vás už se těší má milá, krásná kolegyně Markétka Majerová, která tady s vámi bude od 15. No a ode mě ještě další muzika. Za chvíli to bude třeba Dejdou, také Karel Zich. A teď už na Bontonu, no merci. Tak nádherný letní den vám všem přeju.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Příjemné první pondělní srpnové odpoledne s datem 3. Dneska můžeme slavit několik dní, máme Den přátelství, Národní den vodního melounu nebo Den uklidu podlah. Vyberte si, co se vám chce slavit a já pro vás mám několik hitovek, například Life is Life, Teď královnou jsem já, nebo YMCA. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Jitka Zelenková na rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne a dívám se, co tu pro vás budu za chvilku mít a je to Eros Ramazzotti. Kdo by řekl, že tady toho kluka nevzali na konzervatoř, když se tam hlásil, prostě neprospěl, ačkoliv první kytaru dostal už v 7 letech a prý si ji okamžitě zamiloval. Ještě, že pak přišlo San Remo, kde v roce 1984 zvítězil a pak už to jelo. Dneska své alba nahrává v italštině i ve španělštině a díky tomu je populární křížem po světě. Takže i tady u nás na Rádiu Bonton.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Krištof na rádiu Bonton, hezké odpoledne. Pokud chcete slavit Národní den vodního melounu, tak dobrou chuť, taky jeden přátelství. A mě zaujal den úklidu podlah. Takže k němu si přátelé píše, že tento den vybízí k důkladné péči o podlahové krtiny v domácnostech i firmách. Máme odstraňovat prach a hrubé nečistoty před každým vytíráním, používat vlažnou vodu a přípravek určený pro náš typ podlahy. Mopy máme dobře ždímat a podlahu máme vytírat vždy dvakrát. No, tak teoreticky jsme vybaveni, teď už snad jenom hurá do toho a dáme si k tomu Sandru. Hezké odpoledne.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mu

0: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
2: Příjemné pondělní srpnové odpoledne s datem 3. srpna. Nevím, jestli máte dovolenou, nebo už máte po ní, nebo se na ní chystáte. Ale je léto, takže jde o to, abychom si každý den udělali úplně co nejkrásnější. Podíváme se za chvilku na dnešní oslavenkyně. Těmi jsou Miluše, Milušky a kolik pak vás asi je, milé dívky, slečny, dámy? To si můžeme tipovat. Já vám za chvilku prozradím to správné číslo a do té doby má slovo Petr Novák, Amy McDonald a nebo Petr Rezek. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Darina Rollins na rádiu Bonton, příjemné odpoledne vám přeji. Podíváme se na dnešní oslavenkyně, těmi jsou Miluše, což je jméno slovanského původu. A kolik pak vás je, milé Milušky? Je vás téměř 21 tisíc, což je hodně. Některé výklady tvrdí, že se jedná o domácí variantu jména Miloslava, jiné říkají, že je to překlad latinského Arnáta. V každém případě, vaše jméno znamená milá, milovaná, příjemná a milující. Takže milé Milušky, všechno nejlepší k vašemu svátku a pořádně si ho užijte.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Později už tam budem.
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Příjemné pondělní odpoledne s Rádiem Bonton. Máme 3. srpna. A jak vám je takhle v pondělí uprostřed prázdnin? Kdyby vám nebylo úplně nejlépe, jakože byste třeba neměli nejlepší náladu, což takhle dát si kousek čokolády? Zrovna tady zkoumám článek, který krom jiného říká, že vědci zjistili, že lidé, kteří jedí čokoládu aspoň jednou týdně, mají o 8% nižší riziko vzniku ischemické choroby srdeční. No tak na to se podíváme podrobněji, v čem všem nám ta čokoška pomáhá, ale teď si dáme kapelu Aha, bude Palo Habera a začne Whitney Houston. Hezkého

otevírám se tady informacemi o tom, jak nám čokoláda, kterou bychom konzumovali alespoň jednou týdně, může pomoci zdravotně. Už jsme si říkali, že bychom měli, kdybychom to činili, o 8% nižší riziko vzniku ischemické choroby srdeční. Taky ta nová studie naznačuje, že čokoláda pomáhá udržovat krevní cévy srdce zdravé. A prosím vás pěkně, tady do té studie oni zahrnuli všechny studie z posledních 50 let. Dohromady je to 336 289 účastníků. A dopadlo to velmi dobře. To znamená, že jednou týdně čokoláda o 8% nižší riziko ischemické choroby srdeční. Já si jdu dát tabulčičku a vám přeji dobrou chuť. A k tomu je tu opět Aradeček. Hezké odpoledne.

Máme tu první pondělí v srpnu. Před námi je ještě polovina prázdnin. To znamená, že si musíme užívat každičký den. Pokud jste dneska ještě neměli vodní melon, tak si ho dejte, protože právě dnes se slaví Národní den vodního melounu. Pokud jste nepopřáli Miluším Miluškám, které znáte, tak to udělejte. Je jich téměř 21 tisíc. A pokud nemáte plán na dnešní večer, tak si prostě jen tak užívejte, že zatím je léto. A máme tady Pink, Dalibora Jandu nebo Mike and the Mechanics, kteří vám zpříjemní pondělní večer s Bontonem.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Tak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 650 stanicích. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod. Přišel si tak více než na 2 miliony. Fotbalisté Sparty jako 3. český tým zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Podle všeho za Lyon nenastoupí zraněný Pavel Šulc. A také v úterý očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty letní tropické 34 až 39 stupňů.

posledních pocitů. Poskládám ještě jednu úžasnou chvíli, je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak si to chtěla.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V bitcoinové kauze žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala Tomáše Jiříkovského, ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Daniela a advokáta Tyce. Pro všechny požaduje několikaleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Všichni aktéři kauzy ale s obžalobou nesouhlasí. Usnesení policie o odložení prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. Šlo o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie dospěla k závěru, že Turek příspěvky psal. Spojené státy zaznamenaly první 2 úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli ve státě Michigan. Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Beerševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Pokud by Hradec zaskočil Bešiktaš, zahrál by si v play-off o účast v hlavní fázi s horším z dvojice Dynamo Záhřeb Žalgiris Kaunas. A také v úterý bude vedro, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů.

0: Anton.
1: Jsem v lůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord padl v pondělí na 650 stanicích. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Představenstvo letiště Praha zvolilo svým předsedou Radomíra Lašáka. Ten do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu. Lašák bude odpovědný za strategické řízení a další rozvoj pražského letiště. 60-letý Velšan Christopher Phillips byl v pondělí odsouzen ke 2 letům a 4 měsícům vězení. Tělo své mrtvé matky umístil do mrazáku a další 3 roky pobíral její důchod. Přišel si tak více než na 2 miliony. Fotbalisté Sparty jako 3. český tým zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy neporazili. Podle všeho za Lyon nenastoupí zraněný Pavel Šulc. A také v úterý očekáváme jasnou